i vyvstal proti němu lovec. První, druhý, třetí den stál poblíž na pajedla, z něhož byl žíznivý prav. Leknutím a hrůzou naplnila se jeho tvář, když spatřil Enkida. Navrátil se lovec domů, ustrašen a zděšen, s okem znaveným. I pravil jemu otec.

i souhlasil vnitru svém s výrokem ženy. Vykroč a uveď mě, ženo, až ve chrám, svatyni svatyň, kde výsostně všemocný Gilgamesh trůní. Jemu ať čelím, ať v zápas ho vyzvu, já mocný jsem též.

Gilgameš, jenž nevník v tajemství věčného života, přivolává nyní zemřelého druha. Zaklíná ho, aby vyvstal zlu na země. Zaříkává takto. Enkidu, ani mor tě neumořil, ani lomcování horečné, jen země jediná. Ani božstvo nepovolalo tě k sobě, jenom země jediná. Smrtelníku v potyčce si nepodlehl, v lůno pojala tě země jediná. Enkidu, já tebe zaklínám, vstaň, vzkříšen, vyvstaň z hrobu!

i vyslyšel ho Ea Bůh a štěrbinou se rozštěpila země. Duch Enkidův se vznesl jako van a přátelé se objali.